ozwa pati tharon se du khalal ram hluni ani kelrin oma alau zai velenga ani hiana du lai tilharon sang.